bych si dobré. Irenka, to stará na more. Všaký moži, tam, kde se zré.